se snad, když přijdeš den jen plán. Když přejdeš, však je mráz a chlad a kolem noc je zlá. Jsi pro mne víc, než smím ti říct, když přijdeš den jen plán. Když přejdeš, však tak nechci žít.